přijde jen dan, kuta svět zapustmo. Nesli nás bojo uta černo zemjo, za lahko prines tisto večno tamo, še